0: Ako dajde sa vám akšu kúža epe gówno sa, že díši keď, keď babče baštan, spen, ak náuž keď to gudem dužo, keď hú, je u tak kúša, že keď, pskáže, nego dal som no prsan, čo štám na noža, že to môči, čo, ak sa si by umenži, keď mám gysmín, keď to Kdy jak skonul nos čadíšek, na mnoho procent, když jsi tam na noha, jsi zmoč, když mě když jsi k škole, košon, bejšťal, když to kone dojde, ho tak už jsem. Kdy jak skonul, na mnoho procent, jsi tam na noha, jsi zmoč. U té desa LG 4, když jsem skonul škole, forský mě kvantáž, myslím, když jsi zmoč, nos čadíšek. Když jsi kapitáčíšek, jsi na ušab, jsi myslím, když to kone dojde, O tak už je, jebeš, kde jsi můj, jak kěmek, jebeš, kde jsem štíška, no kudáš, kde to kudem to žigen. Teda se ještě gavovat si kbež, kěmek, mát mi goš, jako ono, kde jsi můj, bake shop, kde to kudem to žigen, o tak už je, jebeš, kde jsi můj, nám dům prstant, kde jsi můj, a můj app, tady pska, že bake shop, kde to kudem to žigen, tady můj, ajš mi, vás vane pí, uči bog, mistisný. No šo, kde zmoň, ako niš šabče dokšen dožigen, ho takši, že nám doprestan češ nám na noč, a zmoč. Taj mi ni da sa heč, obaska, inaš kaj nemeska, kde zmoň, ono šniš šabke to gorin dožigen, uapca, a mui uapca, u takši, že kde nám doprestan češ nám na noč, a zmoč, a moj apta da pskač, a kpajk šta, kde to gorin dožigen, me tak mi, nogo da sam doprestan češ nám na noč, a zmoč. Jad zmoč, než šabke to gonen dožge, no tak še ženu, kdo jsem na prstant, je by češ na unenu, jad zmoč, ne na šabke to gonen dožge, no dajde se veldor, jim s kemek se neter. No kdo jsem na prstant, by češ na unenu, jad zmoč, kene na šabke to gonen dožge, je by žen hako čta, že o tak še ženu, kde pske, že mogu mi dát, kde to gonen en dožge. A kud Montreal, jde je čo, no škete juk sko, než tomu prstant, češ na unenu, jad zmoč, učko, pta díšek, že niš no bek šab, dokon mako žen dožge. A kud tak še ženu, než tomu prstant, češ na unenu, jad zmoč, niš no na šabu, kde to gonen dožge.
1: Wadzi a trali degne o maksto znoci na go si bisi i moje bi neges stomak.
0: Agumago noća Nie, ja bym to dziś kosztował, musiał ja być sam, jako bega mi datom deno, no kdo som deno, no kdo szabasz, jeszcze czeszka, gdzieś usupuć, aż kmaga bega mi datom deno, bekstam, no bekstam, szabit, ten kocha, dziś kieszu, no szuko, niż no, no kdo szab, gdzieś jeszcze si ustasu. A gdzie do 8 minut, gdzie zgon, kiedy bym bito go, jak da, hocha, Akademi. Ako čo, ešte ma druhý sekund, keď ich spíč, ono, že keď mogu da ho dať. Ako nejšia, keď to diskusiť, ako niš tým, či keď im tak no tabu, keď no, skôd ma za gom, ko da hýta sa New France, ko šo, ko keď im tak no, že niš tým, ako da hýta sa tchoj vierke, ma keď tatusak. Kema go noš kaškač, Natasha kema ga Alexandria Moody, hajgo njega ga nagomoča o Kanada, hajgo je mu njega, če biče, že da je sa Sky Dome, Toronto, a moja še ma dožen živ na Blue Jays. Nji jent Moody, če je, hajgo njega, či uč anita dož, odej da se Nelson House Crew Nation, či uč uč. Bei Gupun mag mir in der Heicht bei der Maschisch, auch Kanada, ich habe Gina Gemusch, da Manitoba Heicht in der Heicht Legislature. Ich mag nicht, ich habe noch bei Gage, ich habe es gesagt, und ich habe es gesagt, ich habe Namaskar, ich habe Nagadish, Namaskar, ich habe Nagadish, Mino nisho, čem na tom dom nejgeč teď, inok isti mal, isti mal kodži negan škod, či lawad klúci, augen ga mi agnota, bugen nám, jo, zago jo go hađi utak, begom da tom no nisho naušo, begom da tom no nisho naušo, čem da tom deno, či dec zagoni nega mi agnota, jego nije naša dži, myšli gođa, aby čišli, ko je sio gođa, gađi, jeju tak noič. ке магу меччет вит медок. Вот не шат шем дантум дано много даш кейчтеч, ха гонжо чи айджа, за пасу же дай даса Онтарио. Ага вихтешка, ха га гуиску чи то дуэджа, ниака на паджи дат ли Джордж, ха гуд синтка джиба сагат мутабуген, ния много даш кейчтеч, опаю. Мишек ама хил бисом, много даш кейто дискосича, ниан пекштам на нейшо, гече че цит дасун, ха гуд ахи даса га даджа ич, Эппуваш, Провинциал Парк, ага ман гуд чия джуя газа гойо, маша бастыгин, гуд ачи хепич дач, ха югу ния джуи, ага джуи, унтагану ижи гуд ния хагд, удас сиуа, ха гуд ка дейс бич, сгон хин даваш гуд.